Kiss Me More z Rádia Košice. Takéto želanie od Doja Cat a Sozej, ale máme tu želanie aj od Martina. A vyzerá to na retro hodinku, keďže v úvode sme si hrali Bailando od Luny a v tejto chvíli pridáme aj Venga Boys. Dámy a páni, rok 1973, ale pre Martina je toto stále symbolom leta. Pozdravujeme z Rádia Košice.